Hezké sobotní dopoledne, vážení posluchači, vám přeje Lenka Tefiu a Jirka Procházka, to přímo ze studia Rádia 4EB na frekvenci 98,1 FM. Na této frekvenci můžete naše české vysílání jako vždy poslouchat každou sobotu od 10. hodiny a to slovenské pak můžete poslouchat každý pátek od 6. hodiny večerní, také na stejné frekvenci 98,1 FM. My vám přejeme nerušený a pohodový poslech a tady je další písnička.

0: Vážení posluchači, dnes je 15. srpna 2026, je sobotní ráno, je slunečné sobotní ráno, je právě 10 hodin a 7 minut. 15. srpen, tedy dnešní den, je 227. dnem roku, do konce roku zbývá 138 dní. Svátek má dnes Hana, ale římskokatolická církev slaví slavnost na nebevzetí Panny Marie, tedy dnes. A k tomuto svátku se váží paranostiky, tak aspoň několik. Na Marie na nebe vstoupení prvních vlaštoviček loučení, tedy začíná podzim. Ale když den svatého Vavřince a na nebe vzetí Panny Marie je pěkný hest, tedy očekávají vinaři dobrý vinný podzimek. Den na nebe vzetí Panny Marie pěkný čas přinese hojně dobrého vína. Pakli byl jasný den na nebe vzetí Panny Marie, tak se hojnost dobrého vína očekává. Já přestanu číst. Těch pranostik je tam totiž hodně.
1: Ale všichni se vážou k vínu.
0: Ty jsi mi to vzala způsob. Ano, všechny jsou o víně. Čili, jestli bude dnešní den v České republice hezké počasí, tak se můžeme těšit na to víno, i když. Já nevím, jak to dopadne s tím suchem, ale o tom si popovídám za chvilinku.
1: A teď už tady máme Michala Tučního s krásnou písničkou Prodavač a samozřejmě reklamu předtím.
2: Hi, I'm Adrian Schrinner, Lord Mayor of Brisbane. The first roads under our record Operation Smooth resurfacing program are now complete, with plenty more on the way. It's the biggest resurfacing effort in the city's history, delivering nearly a million square meters of smoother roads across some of Brisbane's busiest routes. Operation Smooth builds on our Big Fill pothole blitz, which at its peak saw a pothole repaired every 2 minutes across the city. It's all part of our investment to improve our roads, tackle congestion, and keep Brisbane moving.

Tak mluvili jsme dnešní dopoledne o počasí, no tom ještě ne, o tom budeme. Mluvili jsme o víně, mluvili jsme od Michala Tučného o jídle, o prodavači a dnes jsme zapomenout na ty nemocné, takže přejeme všem nemocným a churavým brzké uzdravení. No a máme tady pro vás písničku od Hany Zagorové.

Milí posluchači, posloucháte rádio 98,1 FM tady z Kangaroo Point. České vysílání. A dneska máme 14 stupňů ráno, nejvyšší teploty 23 stupňů a máme tady slunečno. No a jaké máme teplotní rozdíly v České republice, tak tam se ochladilo. Dnes ráno v 5 hodin bylo naměřeno 8 stupňů, nejvyšších 13, no ale máme tady na Šumavě i minus 2,9 na Jizerce, v Jizerských horách minus 2,1 stupňů a v Krušných horách minus 1,9. No a pak máme teploty nejvyšší v dnešní v České republice a máme v Praze 23 stupňů. Na dnešek nesmíme zapomínat, že my jsme tady o 8 hodin napřed, takže v Čechách ještě spí, takže teploty na dnešek v Praze 23 stupňů, v Ostravě 20 stupňů, v Liberci bude 19, v Českých Budějovicích bude 19, v Hradci Králové 20, ve Zlíně 19, Karlovy Vary 19 stupňů. No a pak tu máme Brno, to bývá většinou teplejší, 22 stupňů na dnešek, Plzeň 22, v Olomouci 20, Ústí nad Labem 21, Pardubice taktéž. No a v Jihlavě 19 stupňů a pak je Mladá Boleslav, tam by mělo být 22 stupňů. Tak a teď už tady máme písničku a po písničce si popovídáme o tom extrémním suchu v České republice.

0: tak Valdemar Vaduška si určitě ten potlech zaslouží. Pojďme se podívat zpět k tomu suchu v České republice. Ono není jenom v České republice, ono je, myslím, ve celé střední Evropě. Ale sucho v Česku se dál prohlubuje, píší noviny. Na 70% území kleslo nasycení půdy po 10% a více než polovinu republiky zasahuje extrémní půdní sucho. Vyhlídky na nejbližší dny navíc nejsou příznivé. Do konce týdne téměř nezaprší a extrémní sucho se tak bude dál šířit. Například hladina vodní nádrže Lipno výrazně klesá kvůli dlouhodobému suchu a slabým přítokům. Hladina se nachází zhruba 2,2 metru pod normálním stavem zásobního prostoru. Voda ubývá přibližně o centimetr denně a odhaluje obšírné pláže, zátoková dna i známou sochu Lipenské víly, činící vysoko nad vodou. No, dopady sucha na Lipně, tak ty tam jsou samozřejmě. A příčiny tohoto sucha, tak hydrometeorologové říkají, že za poklesem stojí nedostatek jarních i letních srážek v regionu Šumavy a nutnost regulace vody v rámci celé Vltavské kaskády. Já se hnedka musím skočit ke zprávám z radiožurnálu. Asi před týdnem jsem slyšel ve zprávách, že západní část Krušnohoří trpí výrazným suchem, nebo velmi, velmi významným suchem. A významný to slovo, já mám moc rád. A speciálně tam uváděli, že to jsou Kraslice, teda oblast Kraslic, Bublavy, Stříbrné, Jindřichovice. To je prostě místo, kde já jsem pracoval 20 let. A takže to sucho jsem taky nějaké zažil. A jen si vzpomínám taková zvláštní poznámka starosty města Kraslic. Ten z toho byl taky nervózní, protože to se muselo omezovat voda, například teplá voda do paneláku, která měla centrální vytápění, tak ta se pouštěla každý druhý den, se střídaly polovičky té oblasti, které zásobovala kotelna teplou vodou, tak jedna polovička to měla pondělí, středa, pátek a další polovička to měla v další dny. Prostě ty opatření jsou velmi omezující pro celou populaci, co tam žije. A teďka k tomu starostovi. On už byl tak nešťastný, každý ráno jsme měli konferenci, že jo, nebo teda popovídání, a on říká, dneska ráno jsem se zbudil, ještě bylo tma, jezdili auta kolem mýho baráku. A já jsem poslouchal, pleskají ty gumy nebo nepleskají? Protože když pleskají, tak je mokro.
1: Jasně, prší, neprší. Přál si dešť.
0: A říká, já otevřu okno a ono neprší. to prý mi dělali ty gumy na schvál.
1: Takže takovéhle sucho si už v Čechách
0: ano.
1: zažil.
0: A víš kde to, já to ještě doplním tím, že tohle sucho bylo na jaře. A tam je to nejhorší, protože v tu chvíli, kdy vegetace potřebuje hrozně vody, tak si ji bere z té půdy a vlastně do těch řek už to tolik nevteče.
1: Ta letos právě nebyla ani na jaře, ani na podzim. No. Ty srážky nebyly, takže výsledek je úbytek vody.
0: Ale já si pamatuju ještě jednu, ne z Kraslice nebo z okolí, ale z Vranova nebo z Vranovské přehrady, přesně teda naproti Býtovu, nebo jestli víte, kde je starý Býtov, který je teď utopený. Jednou jsme tam, ale to už bylo, když jsem tam přijel z Austrálie, se podívat do Česka, tak samozřejmě já na ten Býtov vždycky musím zajet, to je takové moje slabé místo. A teď tam koukám, a to jsem nikdy neviděl, klesla voda, bylo hrozně málo vody a tam se objevily základy starých domů, které byly zatopeny, které já jsem nikdy neviděl, takže to sucho bylo opravdu veliké.
1: A přineslo to i bohaté vzpomínky a něco nového pro ty, kteří se tam byli podívat jako ty.
0: No jo, ale oni ty dříve nevěděli, ty později narozený nevěděli, že tam byla vesnice.
1: Jistě, že
0: já jsem to věděl, že? Takže to bylo takový zajímavý, že na těch přehradách, když ta voda klesne, pokud jsou to teda vodní nádrže, které jsou určeny pro odběr pitné vody, tak tam i kvalita té vody se změní k horšímu. Tedy. Takže jako to sucho v žádném případě nedělá dobře.
1: Tak ta situace je aktuálně i na Lipně samozřejmě v jižních Čechách a já jsem tam teď byla, vrátila jsem se před nedávnem a můžu to potvrdit, že opravdu jsem ještě takhle nízkou hladinu Lipna neviděla a odhaluje to hodně ty pláže a je to problematický, samozřejmě není úplně to Lipno, není možný, nejsou splavné řeky tak, jak by normálně byly, přesto všechno vodáci jsou. ale nedá se ani v tom Lipně moc příjemně plavat, protože je tam díky tomu, že ta hladina je tak nízká, to odhaluje kameny a není to nic příjemného.
0: No a možná ta kvalita vody taky není taková.
1: Přesně protože, tak, ano, ta kvalita vody je to zakalený proudění, hodně, to proudění ano. Tam takový není, což je veliká škoda.
0: Dovol mi otázku teda, prosím tě, než se nadechneš.
1: Ano, teď jsem se nadechla.
0: Protože já vím, že ty vodáci vždycky sjíždějí, začínají pod Lipnem a jedou až vlastně do Českých Budějovic někdy.
1: Oni začínají někdy v Krumlově, někdy ještě výš, ve Vyšším Brodu. My jsme začínali třeba v Peci, nebo jsme začínali, když jsme sjížděli Vltavu, tak jsme třeba začínali i v Pěkný, u Volár. Takže jako vždycky to byl pěkný zážitek. Vodáci jsou, ale já jsem byla i v Krkonoších letos a tam musím říct, že taky vodáku moc nebylo. Bylo a tam taky nebylo tolika vody, ale bylo to lepší než teda na Šumavě v jižních Čechách.
0: Tak to jsou smutné zprávy.
1: Bohužel.
0: Tedy.
1: No a kromě těch smutných, tady máme taky takové kuriozitní. V České republice tedy je pořád, jak víte, čas prázdnin a letošní léto se opravdu vydařilo. I když mnozí nadávali, tak ty teploty byly opravdu nadprůměrné a vysoké. A to i v horských oblastech, například na Šumavě, odkud tedy jsem já, tak tam bylo běžně každý den 30 stupňů. No a když jsem si pročítala aktuální zprávy ze Šumavy, tak mě zaujal článek nazvaný Kýbl na borůvky posloužil jako zbraň. Tak si představte, že na Šumavě v lese u Churáňova museli zasahovat policisté. Ti museli vyjet k případu nelegálního sběru borůvek, kouření v lese a následném konfliktu až 8 lidí. Došlo ke sporu turistů a sběračů borůvek. Dva turisté na kolech tam podle oznámení narazili na skupinu lidí, kteří měli sbírat borůvky v zakázané první zóně Národního parku Šumava. Turisté se rozhodli upozornit sběrače, že v daném místě je sběr borůvek zakázaný. A právě tady se z poklidného lesního setkání začala stávat poněkud divoká podívaná. Mezi přítomnými totiž následoval slovní konflikt, který měl přerůst i ve fyzickou potyčku. Měla dokonce padnout i nějaká ta facka. Okamžik, teď jsem tady ztratila slovo. Tak děkuji, Jirko. No a podle prvotních informací měl být jako útočná zbraň použít dokonce kýbl na borůvky. Tak to popsal jeho český policista Jiří Macner. Když policisté dorazili na místo, byla situace podle slov mluvčího policie klidnější. Ale přišel překvapivý konec celého příběhu a sice. Borůvky totiž nakonec nebyly problém. Přivolaný strážce Národního parku potvrdil, že skupina nezbírala v první zóně, jak se původně policisté dozvěděli, ale mimo ní přesnil tedy mluvčí. A z hlediska samotného sběru tedy bylo podle zjištění strážce všechno v pořádku. Tak nakonec je vidět, že násilí bylo zbytečné. Tady si asi málo který člověk umí v Austrálii představit, že by šel na borůvky. Má dokonce agresivní dohadování o tom, kde může borůvky sbírat. Tady si je samozřejmě občané Austrálie nakoupí v supermarketech a nic dál neřeší.
0: Promiň, já se ještě musím, teď mě napadla otázka. Po 89. roce, kdy se začala privatizace a podobně, tak spousta pozemků, lesů i zborů včím připadla soukromníkům. Nevíš náhodou, jestli na soukromém pozemku může ne majitel, anebo bez povolení majitele, občan České republiky sbírat, anebo jakýkoliv občan.
1: Když je to ohrazené, tak je to jasný, že? Ale ne, každý pozemek je ohrazený. No, tak to přesně nevím. Je pravda, že třeba na Šumavě tam máme, všichni mají svoje místečka, kam chodí na ty borůvky. No a zatím teda, když jsem tam byla, tak jsme po borůvkách koukali a borůvek moc nebylo. A dokonce nebyly ani houby, ale to přičítám zase samozřejmě tomu suchu. No, tak
0: ty borůvky, jenom musím říct, že jsem se nesetkal s tím, že by nějaký soukromný majitel si stěžoval nebo prováděl jistá opatření proti tomu, aby tam nechodili lidi do toho jeho lesa. Tam vůbec ta situace je taková, že kdo tam dlouho nebyl, tak když přijedete, vjedete na lesní cestu, který byly vždycky volně přístupný a mohli jste projíždět lesem s four-wheel drivem nebo s obyčejným, Ale tam začínají být teďka na začátku té cesty zákaz vjezdu. Majitel si tam dal ceduly zákaz vjezdu, protože je to jeho soukromý majetek. Takže já jsem to neskoušel už pár let teda do toho lesa jezdit, ale všiml jsem si toho. No dobře. No,
1: jak se říká, Jirko, jiný kraj, jiný mrav. Následující písnička se jmenuje Jahody mražený. Myslím, že ani Jiří Schellinger neřešil
0: borůvky
1: a dokonce ani ne jahody v lese, ale preferoval ty mražený. Tak si poslechneme Jiřího Schellingera.

Milí posluchači, posloucháte Rádio 4EB 98,1 FM. Je sobota 15. srpna. České vysílání je 32 minut po 10. hodině. Za zmínku a velkou gratulaci určitě stojí zpráva z motorového světa, na kterou můžeme být jako Česko velmi hrdí. A sice to, že Filip Salač vyhrál 9. srpna závod Moto 2 v Silverstonu. První vítězství v kariéře, kterého rázem posunulo do centra spekulací o přestupu do MotoGP. Salač odstartoval ze 6. místa na pole position, stál Guevara, lídr šampionátu González, měl kontrolu nad závodem a ještě v posledním kole vedl. Pak přišel zlom, González udělal chybu, po kontaktu poškodil motorku a Salač projel cílem jako první. Nebylo to čisté vítězství stylem od startu do cíle, ale bylo to vítězství, které přišlo z kombinace vytrvalosti, pozice a soupeřovy chyby. Ale právě tak vypadá většina průlomových momentů v závodění. Podle oficiálního reportu MotoGP šlo o jeden z nejdramatičtějších závodů sezóny. Salač se po Silverstonu posunul na dosah 6. místa v šampionátu, pouhých 8 bodů za Alonzem. Před Silverstonem měl 2 pódia v řadě, 2. místo v Maďarsku a 3. v Brně. Výsledková křivka jde strmně nahoru. Pokud by Salač do MotoGP skutečně přestoupil, stal by se teprve 3. Čechem v historii královské třídy vedle Lukáše Peška, který debutoval v roce 2013 u stáje Loda Sutter a Karla Abrahama. Ani jeden z nich se v MotoGP dlouhodobě neuchytil, no a Salač by přicházel s jiným příběhem, ne jako jezdec, který si sedačku koupil nebo dostal z nouze, ale jako vítěz Motor 2 s rostoucí formou. No a teď už je tady česká písnička od Dalibora Janda s dobrým vhodným názvem Kaskadér.

0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: A jsme u svátku. Tak dnes, to už jste slyšeli, má svátek Hana. Zítra v neděli má svátek Jáchym. 17. je to Petra nebo Petronila. V úterý do 18. to bude Helena. 19. Ludvík, ve čtvrtek. Příští týden to bude Bernard. A Johana bude 21. No a příští sobotu to bude Bohuslav. Takže všem, kteří svátek budou slavit, přejeme hezkou oslavu, dobrou náladu. Ale musím ještě přidat, že také budou narozeniny. A všem těm, kteří měli, mají anebo budou mít v brzkých dnech narozeniny, tak přeju stejně bohatou, hezkou oslavu. A navíc ještě přeji hodně zdraví, hodně štěstí a ještě dlouhá léta. A tady je písnička pro všechny.

No a jsme v Československém klubu a hned u Klokánka a České a Slovenské školy. Tak Klokánek, ten se schází každý pátek po 16:00 odpolední a Česká škola má schůzky každý první pátek v měsíci. No a Slovenská škola ta bude mít příští schůzku 22. srpna a 5. září, to bude ta další schůzka Slovenské školy. Pro informace o Klokánkově České škole volejte Mili Umlauf na telefonu 0437 720 682 a informace o Slovenské škole vám podá Ivana Omara na mobilu 042

0: Milí posluchači, naše české vysílání se pomaličku blíží ke konci a nesmíme zapomenout na to, co je pro vás připraveno v československém klubu v Burbank na ulici Upfield 25. Zítra 16.8. bude nedělní oběd podávaný mezi 11. hodinou až 4. Cena oběda je $25. Jídelníček, co vás čeká? Polévka, zákusek dle výběru a kuřecí paprikáč s knedlíkem. V tomto čase bude mít slovenská i česká skupina Rádia 4EB svoji výroční schůzku. Teď už tam máme pro vás písničku a Jirka vám pak ohlásí, co vás čeká na oběd příští pátek.
1: Protože už je čas, myslím můj čas, tak jsem napsal zpověď českého důchodce. Slyšíte premiéru? Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. O zrcadel své

jsou tváři navždy zakouslé. Do údu bolest ze zad střílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytýkám. Bylinné vařím hrozné čaje a žvíka má tu peprnou. Orchestr bronchů v prsou hraje, když zuby nejsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože, říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj Bože, v zahradě kopu kosti val. Dietu nečtu v apatice,

na pihu hledím s nedůvěrou. Na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou. To, co mi stoupá, je můj tlak.

0: tělo žere asanace, jak velká lžíce od bagru. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem mu včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný, ať ho haněj, je krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: Tak přes všechno tu ten pesimismus, tak je tam, tak tam bylo stejně ten závěr, byl optimistický.
2: Ale vtipný pesimismus.
1: Ano, pojďme se podívat, co bude v příští pátek. Lenka sice řekla, že bude k obědu, ale ono to bude k večeři.
2: No tak na oběd nechoďte.
1: Ne, na oběd nechoďte, on se nebude podávat. Ale příští páteční večeře, tedy 21.8., tak bude polévka samozřejmě. Bude to babiččina bramboračka. Dále bude klasický španělský ptáček z rýží a bude kuřecí řízek s bramborovým salátem a bude vepřový řízek s bramborovým salátem. Polévka je součástí každého jídla, ale hlavně objednejte si včas. Volejte mobil 0497 344 377 a nebo mailujte na ccq@csklubqld.org.au a přejeme dobrou chuť.
2: Teď bude písnička a my se s vámi potom rozloučíme, protože naše vysílání se blíží už skoro ke konci.

0: No a naše vysílání už je definitivně skoro u konce, takže my se s vámi s Jirkou rozloučíme, přejeme vám krásný víkend. Užijte si Eku, která aktuálně běží, pokud půjdete, pokud ne.
1: A nezapomeňte, že nás můžete slyšet opět příští sobotu v 10 hodin dopoledne. Slovenské vysílání můžete slyšet každý pátek od 18. hodin večerní a vždy na frekvenci 98,1 FM. Takže stejně se připojuji k Lence, přeji hezký víkend, hezké vůbec dny, co nás čekají ještě.
0: A já ještě se připojím k tomu rozloučení, že nesmíme zapomenout v dnešním vysílání. Naše poslední písnička bude pro příznivce Dechovek a obzvlášť jednoho speciálního příznivce a dlouholetého člena našeho Karlíčka.